hodně šlápnou. A už se v břečce válíš, stačí špatně šlápnout. A už se v břečce válíš. Davu hladových krys hostinu připravíš. Jsem chtěl lovit krysy, jenže už to není jako kdysi. V kanále jsem chtěl lovit krysy, jenže už to není.